Sjáví mod í geistjáttin sinna Brian Terry McDonagh agus íochtin in dán. Tá sé chugd mod í gile in iscón sjáttuchlag agus á hólingnis tá fógui in tóskjurt os mochóir in bautisja. Bæ kjólkharim an tóran sansa lín bán í deachfabulhart chyrkja í geidín an sjáttulásina arumarach. Tána tíkéid díalta fad in isidertur agus bennedur sjá oskultin sin rút í kjáris sé. Máltur go láidir go gaine úsáid amháin as an gáras taistil atá in aisce ón Alcarach agus óghaí dóis chomh fada le gcuirt chuisce. Gáras taistil Park and Ride atá gceist agus busanna atá ar fáil. Ón Alcarach an TVS Fágáil ón Alcarach bei busa fágáil an sin ag leabhais sé, poblas gur chlochnéala a ón Alcarach agus ceann eile ag CLG chlochnéala fir sin. Gwy dod bus y ffogol y cair eisiau si, porch yn ôl gwy dod, corchos yn gytec y feisiau sy'n y ffogol. I'r tyr o'r lunau, tach drat WhatsApp i chiol ychwy yn 97, 93, cwg y cwg, cwg y cwg, chon siach yn bus y chwyd yn ôl ihe leis yn ôlus Sialianus. O'n i'n siach yn ystod tasal wet, agos bus o'n alcarwch ta wet, nw bus o'r gwy dod. Dyna sy'n rhywbeth yn hyn chlwg ar y morwch decedyn, y dyrtyr. Nus féidir gluch é chuid RT ar radio na Gaeltachta yng Snodderi Bog a Frisian náid seacht cair, náid cúg i trí, hían a dó, cahir a cahir, chun da hiachan a chuid in áríthe. Bein a dúrs a dúna in sin